0: Odborník a pedagóg Stanislav Diviš spolu s Jiřím Davidom v 80. rokoch založil skupinu Tvrdohlavý. Na aktuálnej bratislavskej výstave v galerii White and Wise prepája diela z rôznych období aj tematických cyklov a pozoruje, ako sa v nich osobná, kolektívna aj kultúrna pamäť mení na fragmenty, rytmy, znaky a obrazové štruktúry. Vychádza z reality, detských kresieb, plánov nácviku, spartakiády, textilných vzorkovníc alebo architektonických plánov. Jadrom výstavy sú cykly Dva svety a spomienky na Spartakiádu. Obrazy sa často javia ako abstrakcia, pričom majú východisko v realite. Viac už v rozhovore redaktora Rastislava Šimáška s výtvarníkom Stanislavom Divišom.
1: Táto výstava je nazvaná Čo si pamätá obraz? Čo si podľa vás pamätá obraz? Pretože v tej jednej sérii, ktorá tvorí východisko k tejto výstave, vlastne konfrontujete spomienky aj možno také stopy z detskej tvorby vášho syna.
2: Áno, pretože človek vlastne v průběhu let stráci citlivosť, ktorú má to dítě, ktorý realizuje svoje predstavy tej reality a toho sveta kolem sebe takovým svobodným spôsobom, že dospělí to považujú za čáranice nebo jo, to je dítě a tak dál. Jenže když člověk dospěje a pak vidí u vlastních dětí, když to dělají, tak si říká, ježiš, to je neuvěřitelně svobodný. No a já jsem vlastně tím, že to je můj syn, to znamená můj genetický odraz, tak jsem si říkal, že by jsem přesto jeho vidění světa se toho mohl ještě jednou dotknout. Takže jsem začal používat skutečně ty jeho kresby tak, že je nikdy není změněná. Vždycky je zachovaná, i když to byla jenom tuška, fix nebo něco. A já do toho vstupuju vlastně tím, že tam najednou je ten svět toho dospělého. Kompozice, barva, formát a tak dál. Proto jsou to dva světy. Je tam jak ta paměť toho dítěte, tak samozřejmě je tam pak ta paměť toho dospělého, který mezi tím musel projít nějakým školením a nějakou praxí a tak dál, naučit se vlastně to řemeslo a podobně. Takže to jsou ty dvě schémata paměti třeba v tomto cyklu.
1: Je to pro vás možno při tvorbě takýchto děl aj taky osobný dialog so sebou, so svým dětstvím, so vzpomínkami?
2: No, když byla vernisáž první toho cyklu Dva světy, autorem byl i syn, takže jsme byli na vernisáži oba dva. Neberu to tak, jakože vyloženě konfrontace, ale bylo pro mě neskutečně zajímavý rozkrývat ten dětský svět v těch kresbách. Protože když se jenom díváte, tak o tom tolik nepřemýšlíte. Prostě vidíte dětskou kresbu. V okamžiku, kdy s ní máte pracovat, začnete si všímat detailů, jako, že tady najednou není dotažená linka a když to vyplníte barvou, tak najednou to nemá logiku. Jako, že ta noha není najednou celá, je jenom v lince. A když u mě byl kdysi pan Kolíbal s knížákem, tak si mysleli, že to dělám na počítač. Či jako když se ťukne někde ve Photoshopu a vylije se barva. Jo? Já říkal, ne, to jenom respektuju tu kresbu, která není dotažená a já prostě tu barvu tam musím dát. A tohle, když začnete vytvářet, jako všímat si toho a komponovat ten obraz, tak to vlastně není žádná konfrontace. Naopak se vám znovu otvírá ten dětský svět a víc mu rozumíte v tom, aspoň tom konkrétním malým kousku, který držíte v ruce a snažíte se ho zpracovat.
1: Například to na výstavě lidé reagují na velké plátno. Žltý podklad a tam je detská kresba, pokrivená, samozrejme mierne naivná, zachytený bicykel. Ľudia cítia tam možno také pnutie, pretože to umiestnenie, ako hovoríte kompozične, je už ako autorské výspele.
2: Třeba speciálne tenhle obraz. Tak ja som byl autista. Moje obie deti sú autisti. A tohle je typická autistická kresba. Je to kolo, ale šlapky sú špatne, nemá to převody, ale zároveň to má řidítka, kola. Prostě je to tak, že je tam jakoby všechno, co tam má být, ale zároveň prostě tam je ta dysfunkce. Ale pro mě je to úžasný, protože z grafického hlediska to normálně neuděláte. Ta logika, ten dospělej svět toho, kdy už všechno chceme mít jasně daný a který ztrácí právě ten prostor pro tu fantazii, to dítě to tam má.
1: Další cyklus, který tu máte zachytěný, vychádza vlastně. Tam už môžeme hovoriť o nejakej pamäti, o Spartakiáde, ktorú nepozná súčasná generácia.
2: Jasne, všechny cykly sú o pamäti, pretože to je hlavní moje téma. A Spartakiáde ešte tým, že táhle sa nekonala, tak sú o tom, ne o té Spartakiáde, ale vlastne tým predelávaním, to znamená, že s tou pamäti pracujú tak, že z ní vytvářím výraznou estetiku. Úplne iný téma, to znamená téma rytmický a téma strukturální, tak v tú chvíli sa dostávate úplne do iné kategórie. A to, že podkladem a predobrazem byli schémata pro Spartakiádu je vlastně úplně vedlejší. Ale co je na tom zajímavé, že tím, že to schéma Spartakiádní bylo vytvářeno úplně z jiného důvodu, tak když se ty obrazy třeba vystavovaly v zahraničí, tak ty autoři, kteří sami dělali abstrakci, jako konkretisti, geometristi, vůbec nechápali, jak jsem došel k těm strukturám. Protože oni jeli ten mechanismus
3: ten intelektuální a

0: Asi do toho vždycky zambojili nějakou matematiku a nějaký proporce a to. A tohle to jim nedávalo vůbec rozum. No a já jsem šťastný, že mám ty schémata, protože opravdu s tím můžu dělat úplný kouzla a můžu si vlastně dovolit s tím hrát tu hru, že najednou vlastně to je mnohem výraznější sdělení, než byla ta původní kresba, která měla manipulovat lidi.
1: Aby jsme to přiblížili posluchačům, ta zostava cvičencov počas Spartakiády vytvárala určité geometrické tvary. Byli zoradeni ty športovci alebo športovkyne do rôznych šíkov, do rôznych tvarov. A vy to tu zaznamenávate, pozeráte sa na to ako výtvarník, možno na tvary, ale predsa len už tam popúšťate úzdu fantázii, pretože nie je to zelená tráva, je to bielý podklad, jasne, modrý.
0: Jasne, a navíc, když sa na to podíváte, tak tam nejsou ty kompletní schémata, kdy vytvářeli na té ploše opravdu ornamenty. Tady jsou třeba jenom náběhový schémata, to znamená, najednou tam chybí úplně ten výsledek té manipulace. Je tam jenom nějaká malá část z toho postavení těch cvičenců, který najednou vytvářeli geometrickou strukturu, nebo body, nebo linie. Tady je naznačeno, kudy mají přeběhnout, nebo kam mají jít. A v tu chvíli tam najednou máte jakoby rytmické prvky, které vůbec nesouvisejí už teďka s tím, co bylo, nebo jestli se konala, nekonala. Ale najednou to je úplně jiná disciplína. Je to rytmus.
1: Připomíná to takovou choreografickou instruktáž.
0: Ano, ano. To všechno zatím může být.
1: Ako vy jste vnímali Spartakiádu, když jste se vraceli do těch čias fantazíne, vnímali ste to ako nejaký súlad, pohyb?
0: Zažil som ich niekoľk, ale nikdy som na ní nebyl a byla mi odporná. Ne, vůbec jsem to neměl rád. A vlastně ty schémata jsem schánil, protože moje dcera, ta Spartakiáda, která se nekonala, se začínala na podzim roku 89 na okresech a ve školách cvičit. Takže měli takový ty první nácvikový dny, kdy opravdu dělali kousičky z těch partitur. A já jsem to viděl a moc se mi líbilo, jak ty děcka jako vlastně mávali nějakýma stuhama. Říkal jsem, že to je tak rytmický, to je pěkný. A vůbec mi nešlo o ten výsledek na tom Strahově. A kvůli tomu jsem si došel pro ty schémata. Ale jinak mě ta Spartakiáda vlastne vôbec nezajímala.
1: Ako ste sa snažili z výtvarného hľadiska vysporiadať s tým, že ide o vlastne zachytenie pohybu?
0: Áno, ale pretože pohyb sa nedá zachytiť, samozrejme ve dvou plochách. Nicméně môžete naznačiť rytmus, který předchází nebo je základem pro ten pohyb. To, co jste říkal o tom, že to mohlo být baletní struktura nebo nějaká pohybový divadlo nebo cokoliv. A to je pravda. Takže je to vlastně příprava nebo náznak schematický toho, jak by mohl probíhat nějaký pohyb. Ať už těch prvků, nebo teda v tamtom případě to byli lidi. Že?
1: Podle čeho jste si přizpůsobovali potom celkovo to farebné vyznění?
0: Čistě volná hra. Úplně na začátku, protože kdysi v roce 90 a 91 vznikla první řada Spartak a jmenovalo se to skutečně jenom Spartakiáda 90. A od roku 98 maluju pokračování a to už se jmenuje Vzpomínka na Spartakiádu 90. A celý je to vlastně dublovaná absurdita v tom, že nejenom, že když říkám Vzpomínka, no tak je to vlastně úplná absurdita, že na co chcete vzpomínat, když to nebylo. Ale zároveň tím si otvírám to pole pro tu fantazii, abych si mohl zacházet, jak budu já chtít. A od toho okamžiku, kdy to je Vzpomínka, můžu volit, jakou chci barevnou kompozici. Na začátku třeba v těch schématech byly třeba některé prvky určené barevně. Když měli nějaký, já nevím, žíněnky nebo něco, tak bylo jasné, že z jedné strany je třeba červená, z druhé strany je nějaká. A tohle to já už nemusím vůbec respektovat, protože pro tu estetiku to pro mě není důležitý. Používal jsem to úplně na začátku a teďka už vlastně v té vzpomínce si můžu dělat s tím, co chci. Protože už vím, že to není o Spartakiádě, ale je to o rytmu, o struktuře a o té estetice, kterou to vzniká.
1: Na této výstavě máte však aj jako dopovedání této výstavy, ale možno této témy děla z vašich starších cyklov a tam môžeme už hovoriť aj o nejakých geometrických, vyslovene geometrických tvaroch.
0: Úplne všechny věci, které jsou na výstavě a které dělám i v jiných cyklech, mají předobraz v realitě. Takže třeba ty linie, které vypadají jako čistá abstrakce, jsou záznamy linií z architektury. Akorát jde o to, že třeba na jednom obraze jsou pevnější a ta struktura je jakoby pevná, geometrická, a v tom druhém obraze, kde je kombinace olejových a akrylových barev, najednou je ještě struktura přímo v tom tahu. Takže najednou jakoby rozdělujete a oživujete ještě princip těch linií. Ale sami ty linie jsou nějakým způsobem matematicky a geometricky stažený z architektury. Akorát, že já si udělám barevně a tím pádem tam dáváte ještě vztahy barev. I tady u téhle tý věci, co jsou ty vzorníky látek, tak už nejde jenom o to, že tam jsou nějaký čtverce, ale jsou barevný a ty barvy vůči sobě, protože barvy od jak živa používala civilizace jako symboly. Ať už to byly náboženství nebo filozofie a podobně. A v tu chvíli, když je použijete, tak i když to lidi už dneska neznají, protože proč by studovali symboliku barev, ale vy víte, že barva je nositelem obsahu a víte, že když s nima začnete zacházet, že tím, jak je používáte, tak mezi těma barvama vzniká příběh. A už nejde jenom o nějakou geometrii nebo o abstrakci, ale samozřejmě tam dodáváte ještě nějakou symboliku.
2: Výstava českého výtvarníka a pedagóga Stanislava Diviša, nazvaná Čo si pamätá obraz, tak tu si v Bratislavskej galerii White & Weiss môžete pozrieť do 16. októbra.